Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si platte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Každý ví nejlíp, jak prej měl bych žít svůj život, jak mám být asertivní, jak